Dřív, než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co tráví.

za to stojí a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojím. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích. A světlo je naděje v tmách, aspoň v mých očích. Hledám jako lovec feral smysl toho příběhu. A možná, že to pochopím po závěrečném doběhu.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám.

Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. Možná ta cesta je cíl. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Možná ta cesta je cíl. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Možná ta cesta je cíl. Někdy se odmítá.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.